0: no Asmange vam zavest genea. Gak nach jensnischi Programm wot beji Milan Greulich masanas pschelatko.
1: Na dobre ranje, hej rečne kutschik, jen nám Sonja Vlkova tun kruč z dovolá sobu přinesva. Náš reporter Beno Šota je dženca zásove zavodže na vopeče tun kruč pola Šnajdrec kuchnie tvarcove v Vulkej Dubrove. A za dječi máme nové vúdače Lexia, džeš punževo listové znamky.
0: Nimo toho zabierame sobie za tiež s mezinárodným médiovým kempom, kotruž bie včera hižo pojezdčach téma pola nás.

si bědelky našistče a tuž klikneme se raz zromadně na našu internetnu stronu. Tam šako vozivíme vám kůžte týdžin sredu znova naše novosti ve obrazach, a tuž raz na datum naladače, potom vidíče a dženca je zase tak daleko. Tutun týdžin zladujeme vize ještě raz do Hogu na štvrté bě vo nímské dumperové mištarstvo. Dále poladněme do Kulua, tam však po bezadku na svojej 8. staci letošie beach volleyballovie tury, to môžete si vopladač, přichodný týdžin je potom předposledná stácia a s tobom posledná stácia popronie tury, potom je jenom ešte vulky finále v Miłoczycach. Vidíte našich novostčach ve obrazach tiež ešte raz niekotre impresie putnikovania katolských vierivých do krupky, tutež ako je so minulý týden odmielo 48 modrostných a 25 dorostčených, byš ako pieši putnikovalo. A nic naposled, podáme sa zromadne do Rumunskeje, a to s serbským folklornym ensemblom Vudvo. Vudvočenio šako sú tam serbské rie a kultúru prezentovali Rumunske. To všetko v našich novostčach ve obrazach. Poladajte tu už na našu app MNR Serbia abo tiež na internetovú stronu. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart.

Česač menšinu došes přichje a nerozum, čo to přichodne prošu jako namovu, nie ráno, šalka kofia abo čaja dosaha. Ale ličba pivarnju v Sakske daje loni lohce vote bierawa. 84 pivarnju 2025 mjachme, dosti dve menje hač 2024 Sakske. Tak ličby z jaskovaho statistiskoho zahrjada, kotrož vozi vjavo nitko k mjese narodnemu dni piva, kotrož je 5. 7. augusta, a ja si myslu, co se tun tež od nekotroho škuli vosvědči. Znano, posjatoku, abo tak. Dve pivarni menje to najprve raz z cova neklinče tak dramatisce, ale tiež druge z jasku pivarnje hej, mrija. Cia posta menje bichu 2025 porno 2024 cirkunje. Cia posta tožno raz trochu vyša ličba, abo vele vyša ličba. Pivo deso mjestim menje předava menje pive Bier, ale runočasne kušte za produkciu stupaja. Drie stupa naprašovanie za nealkoholiskim pivom, ale to nemôže po mnóstve straty alkoholického piva narunač.

0: Pitch mi inčinovo.
1: Do šestčiche.
2: Nábožné slovo.
1: Mađanca Jana Markova z Nouho Vusča.
3: Od farja, kotrož se jara važu, svišach raz zadživajom na Ukrajinje. Za postne časem si předavzal za tam, gdje se od druhých riči a suđi stajne dobro slovo za Božu. Hakle pozdžišo so dovih, zodre to snano odpoveduje znatemu, ale nam přijušim cuzemu žadanju, lubuj svojih nepřečelov, abo modli se za tih, kot si štebe přesčehuja. Štú z nás je k tomu kmane? Netvrdži nimale kujžde, zo je svet dženca kouhotne, zo su ľudžo džejen a voľvorniši, zo su rozmovy a diskusie, dale a bole jere. Nebe nam snad štivo spytač, tomu so uvinič? Je dovolový čas a máme trochu viace míra hačevak, tež nás šedne džejen honi a napina. Popšieme si vokomik druhému kutne připosluchač, jemu posmiuk darič a nám trochu viace vulkomyslnosti. Snáno je to cúzem napřečo lohšo. Snáč to v dôlu celé jednoho je raz pýtame. A po nauroče zamožeme to tež napřečo susodám, kolegám a druhým. Knieže, ščíncem je grad pokoja a mira. Zoboch ľubuval, že so hýdža, zoboch vodaval, že so kšiúdža, zoboch viazal, že so vádža, zoboch viernosť rečal, že so mila, zoboch svetvo zasvedčil, že je čma.
1: Nábožný svok nemá dženca na dolgu a zamovitosti páčonské vosady Jana Markova z Nouho Vusča.

0: Ein bisschen nass oder mir, da waren ja. Heiner Wische Schuli Slepper, dam nicht gönnern, ja, prostninski mir, ne, dam knäschi, sa so wuknenska Atmosphäre, abschat euch mal, dann tut und tüdjin, mir sind harot ne Medium-Camp, wot dem Schakostsche, tschera hi schon aschich boies, tschachs wischeli. Jun, psche wird us romat nie, Medium-i Pädagogio Studia Lucia, ses merjatzie, a so budjivatscherio Projekta, sorbit, gisch spichuje Revitalisatio, saretniskim siasko, trebin Slepper Dživin. Na Camp je vopčela so serbštino vuknja co šulorje vršije šule Slepper, a šulorje za Česke, za partnerskeho kubvanišča gymnazij Polička z Pardubického kraja menujce. A každo čera našich bojstvach již osvršili, mehru čera cíl, napšikvat nimsko-serbsko-česky radiove pšinošk a videove klip zestajíč, sijač, produkovač. Hače se im to radživo? No, ja menju haj.
1: Hi, ja, vítam jednu trojku, Adielu, Anneli, Hadanu, zi wobdzielnice prvního mezinárodného médiového kempa, tu je Slepper. Adela, ty si přijela ze Poličky, što by tu činíče? Adela, ty si přijela ze Poličky, co tady děláte?
2: Dobrý den, taky vás všechny srdečně vítám. Dnes ráno, jak už jste řekl, jsme zdárně se studenty našeho gymnázia dorazili z Poličky z České republiky do této krásné školy ve městečku Poličky.

0: Jena posset mich.
1: Serbski Rozvoz. Povestje. V studiu Milan Greulich.
2: Český koncern Czechoslovak Group CSG je přerzal fabriku za rozbuchline v Našecach poda Budišina od firmy Maxam. CSG chce tam nitroglycerin a podobne mačizny produkovač, perspektivy se tež municiu. Kajž koncern z Žili investuje prinim kroku 100 milionů euro na 125 nových živových městnům a nastač. CSG je evropský brunienský koncern s vůným sedvom v Praze. Po celém světě dživa za njun jedže 14 40 ľudí. V Budijskim Žonopovom muzeju je turistické towarstvo Budišín zhromadne s partnerami čera letuše Žonopove týdženie zahajivo. Hač do konca mesaca skyčia zajímcam ve 14 hostčencách, kofejoniach a lodoniach najšelakoriše kulinariske variácie ze Žonopom. Pod heslom Tak svoji domizna vobdžili so tež serbski hostčenc Velbik, mez druhým se svojim klasikáriom ze Žonopove polivku. Tež v Rubelčicach maja Žonopove překvapenky na kart. V gmene Bošice má so koncept za vodvodu předživač. Kajž je gmenská rada čera v obzanknova, převozme inženérská firma z Budišina za 2300 euro prenie plánovanie. Další rozsud potrechí zastaranie boščanskeje gmene z Milinu. Dokež dotalne zrečenie ze Sachsen Energie AG 2028 vubeží, dobieše so nové nadavok po civi Európe vupisač. Jako jeničky pak so vonjun dotalne zastarače Sachsen Energie požada. S tým zostane Milina v boščanskej gmene na dalšie 20 let v zvučených rukách. V budijskim okresu sú ľudžo loni 14 dzieci adoptovali v zoreckým 16. To vukadža z dátu krajného zariada za statistiku. 16 dzieci je konc leta v regióne Hiščina přiúzače do novej svojby čakavo. Za nie mejachu zariade doromade nímale 60 požadaniov. Telekom je po 9 letach pytania netko so hodžacu ležonosť v nebečanskej gmene namakala. Tam môže antenu za mobilnú telefonu sič připravič. Na naprašovanie MDR Serbského rozvoza Telekom zdieli, so cedža na ležonosť či komerne ranco techniku za 4G a 5G instalovač. Špatná mobilná sič v Nebelčicach a na okolných drohách má so s tým polepšič tak Telekom. Hišče pracuje so vôšie dovolnosť če zariado, tuž nemôže hišče žaden konkrétny termín pomenovač. To bych je povestče, kýž namakáče tež na našej internetovej strane a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Spočatnie je hišče zdieľa pomročeno dženca, vybijú dňa, pak smijeme veľa slunca, poponiu a večer tu a tam snač tež nevedra, cíce či do 5 a cíce či stopňu.
0: Na pučach a na drohách je dále všetko ok, v našom koncu písače nám rád, jeli zo sa to zmení. Pak přes našu app MNR Serbia písače, aby nám pojesť na rečiče, kýba tu do Budušina zvoniče. Budušin 7400 je naše číslo.
1: Serbský rozvoz.
0: A myslíče na to, tuton týdžin sa vo sebe veľa vyská? Ďaršče sa tu už na každý pát na předpísané tempo sme vo sreč tak menovanie Speed Week.

0: Schinge mir Knaschi und Bocki wann. Museo Zapadnie Wojice, damsmeja se djitschi jutze wot dvimaj dona po štyrioch, to wo bladač tož hewak nicht u Museo Njewidži, preparacijsku djimanju. Tam možeče widzeć, kak se zvierata preparuja, a so za wiedomostne djivo takrec přihoduja. Dženca je čornom gumcu za so kinovečo pod hujem nebjom, djivečich pokaza so film Therapie für Wikinger. Samstnem času jutze, potom das Kanu des Manitu, a pjatk lol dvajde pknula. Švonojo domovinskie skupine Pančice Kuku, nech nezabudu so přizivić za letuši skupinski vulit, kiž budže trehakle 5. septembra, ale přizivić može časa jenošišče hač do dženznišeho 5. augusta. 5. septembra pak potom na skupinskim vulječe, tam dojedu se najprej raz do Vázovského domu Zelaria a Smolaria, potom k Bervodskému jezari a do Vulkodubrovskie Magarečinie hity. Za čvono domovinskie skupine Pančice Kuku pači jezba 35 euro, za ušetkých kocíš ceďa sa rade přidružič 75 euro. Inklusivne sú takrát všetky zástupy a vodženia, každýž jezba s čomom, jezba s busom a v obed. Na knižnú premiéru prosí jutce do Smolerec knihovne Milan Rabal zromadne s ilustrátorkou Petru Švarcom. Ona ste zestajivoj knihu Dotkania. Jutce večer potekým na po 8. knižná premiéra Dotkania. Zromadnie z autorom, bez malarec kniarni, to bude ženia.
1: Zasa som sam na, što ty činíš, prašam sa, či píšu. Boli mi rana, tak stuje na štiebie mieć, čo by prošiť, co na rieč, najlepšie časy, to ľavem, nie sa tu

0: Krótko podsebil, kdy následujeme 6 hodin a 2, 1, 7 a 40 městem. Hajkušte, když jsi svoju kuchňu sam kupil, tun věza, je to investícia, když má znajmienča lidžes hačky džiažič, lipe sama hačky s libonem u kvasi, a za to by se vůživáří tiež lubič. Všednom živěňu šako jsme vele kuchni a tak to by se tam tiež derje čuč. A runě to je nadok závodu, když kuchně tvária. Schneidritz firma ve Vulke Dubra například, hižo let žesatky dajke kuchni zestaja. Ale što je tam našo reportera Beno Šotu vabilo? Beno, pojedaj.
1: Přes kuchnu so des a des svari, runje des raz jeden nastroj nebeži. Sudobja so neopokuja, kachle ne zaskoča, svica ne sveči. To můžeš so spěšně merzač. Zo nebe so to stalo, doby so kuchna dere plánovač, dimenzionirovač a zestaječ. A to predhač so zatvari. Za kuchnje tvarco reka to, za dobiš najlepe znajomost še viacorych povovanjo meč, kusk blido, kusk elektriko hajdženca, samo kusk programova. Všako je, mnoho nastrojov hižo ze sečo zjazane. Kak so kuchnje dale vuja, kotre nove nastroje dava, a što dobi so stajne reparovač, rune to su teme, kiš me zajmuja, a kiš si dam dženca, pola Schneidritz rozkvašč.
0: A zato je naš reporter nedam tam v firmje, džeš tako sčitko stajki kuchnju započenja. Tuž nech sme čipni, što bena tam dženca vusledži, vezo zastupuje za všich tajkih kuchnjotvarcu za pohodžine, bena primi raz svešime.

0: Runie jsme již řečeli, vo svojbnom závodze minuci vo Schneidritz firmě ve Vulky Dubravě, kotraž tam kuchne individuálně shotoví a vo dalším závodze je Milan Dženca ráno v nujnách čítal.
1: Vo čím, co Dženca ráno řeči a to čítame v nujnách.
2: Zmierna generáciu v Budišine mag se cpekarniu v mieste netko syn Sebastian ze svojej partnerku od staršího převozme, písaja Sakske noviny. To je štvrtá generácia pekarskeje svojby. 113 let mag se cpekarnia hižo Budišine je. Totálny šéf Dieter Marx bie ju 1984 švot na napřevzal. A dalša téma Sakskich novinach v Mužakovskim parku staré štome lieto a bolje pod horcotu a suchotu čerpia. 16,000 štomov tam je a kojžde drbia pravi dvonje kontrolovač. Hižo vjestoty a zavestčenja tla. Dotal ma pöklorova zavožba jenož jednu kolonu za ladanje štomov s dvema sobu dživačerjomaj. Nitko pytaja dalších. Takých fachovcov namakač pak je Češko a externe firmy sú husto vuknijované.

0: Rečije Kučik, srpskim ozvosom.
1: Čenca s doktor Sonju Velkovi.
2: Dovolu sem se krasne rode při rece Luarie obladala. Tute historiske tvarenja maja tvarsku vosebitosć za vopkađenje z deščikovi vodu. Su to dekorativne, zveča kamentne vove zmijov, čertov a hinajših potvorov z vočinjeni klamu, z kotrih so při deščiku voda delelije, a to ve vistem odstavku od tvarenja. Njemsce rikaja vone vasošpajo. A kak serbsce? Direktne převožk jako vodu pluvak namakame na webstronje hornjoserbsce.de v novem njemsko-hornjoserbskim svoniku. Struktura slova vodu pluvak odpoveduje produktivnemu slovotvornemu modeli, kotriž znajeme z takih zestajenku, kajž prohsriebak abo travusičak. Zobleksu pak namakame hinajšu variantu. Menujce vodopluvak z vokalom O jako jazacem elementom. V obje svoje vodopluvak a vodopluvak so jenak tere jako ekvivalent hodžite. A možeme čipni bič, kotre so v přihodže přesadži. Tola radžu vam so tutih vulivaku při deščiku zdalovač, hevak skokuhač na kožu zmokneče.
1: To bie dženstnejší riečný kučik s jazanem dodom spokivom od doktor Sonje Velkovie. Česač menšinu, do napovosem ich je dobranje.

0: Jena, wo was mich?
1: Serbski Rozvoz. Bojesce. Im Studio Milan Greulich.
2: Český koncern Czechoslovak Group CSG je přeuzal fabriku za rozbuchlíny ve Našecach pola Budyšina od firmy Maxam. CSG chce tam nitroglycerin a podobné mačizny produkovač, perspektivy chce tež municiu. Kaž koncern z Žili investuje v prvním kroku 100 milionů euro na 125 nových živových městnů má nastač. CSG je evropský brunienský koncern s volným sedvom Praze. Po celém světě dživa za ňu nědže 14 000 lidí. V buddhijskim Žonopovom muzeju je turistické tovarstvo Budyšin zromadne s partnerami čera letuše Žonopove týdženje zahajivo. Hač do konca mesaca skičeja zajímcam v 14 hostčencach, kofejoniach a lodoniach najšelakoriše kulinariske variácie s Žonopom. Pod hesvom tak svodži domizna vobdžili so tež serbski hostčenc Velbik, mez druhým ze svojim klasikariom ze Žonopove polivku. Tež v Rubilčicach maja Žonopove překvapenky na karče. V gmenie Bošice má so koncept za vodvodu předživač. Kajšie gmenská rada čera v obzanknova, převozme inženérská firma z Budyšina za 2300 euro prenie plánovanie. Další rozsud potrichí zastaranie boščanskeje gmene z Milinu. Dokež totálne zrečenie ze Sachsen Energie AG 2028 vúbeží, drbieše so nový nadavk po celej Európe vúpisač. Jako jeničky pak so vonjun totálne zastarače Sachsen Energie požada. S tým zostane Milina v Boščanskej gmene na ďalšie 20 let v zvučených rukách. V budyjskom okresu sú ľudžo loni 14 deči adoptovali v zoreckým 16. To vukáža z dátu krajného zariada za štatistiku. 16 deči je konc leta v regióne hišče na přiúzače do novej svojby čakavo. Za nie mejachu zariade dohromady nímale 60 požadaniov. Telekom je po 9 letach pytania nitko so hodža cu ležonosť čve nebelčanskej gmene namakava. Tam môže antenu za mobilnú telefonu sič připravič. Na naprašovanie MDR Serbského rozvoza Telekom zdieli, so cedža na ležonosť či kormiane ranco techniku za 4G a 5G instalovač. Špatná mobilná sič v Nebelčicach a na vokolných drohách má so s tým polepšič, tak Telekom. Hišče pracuja so vo všie dovolnosť če zariado, tu iš nemôže hišče den konkretny termin pomenovač. To bych upověst čekíš na makače tež na naše internetové stronie a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Spočatnie ište zdieľa pomočeno dženca v biu dňa pak veľa slunca, poponiu a večo tu a tam snač tež nevedra cíce či do 5 a cíce či stopňu.
0: Keď špiče na až 4 smier zorelsme s Hermsdorfom a ohonom tam sa so vopkat trochu kopi, 15 menšinu treba, čo tam nekak tlie.
1: Serbský rozvoz.

0: Zwiebel genauer zu mir.
1: Serbski Rosvos, Popuchu, live nas Celaku.
0: Jeli planujesz runje dom a svoju kuchniu s tym, či tam jestem filmi hižo s CD v obrazami činja. Haj môžeš hižo pretať sova kiža sti, si vobladač, kak bude kuchnia nie vupadač. S pomocou kompjútoru je sa tiež také plánovanie kuchnu jara zmenilo. A to sú tiež podľa šnajdrec ve vôľke dúpravie sa budú stali. Beno, ty sa tam dženca popuču, o tom môže oni zaujesť veľa povedač.
2: Oh, hi. A das spala da mir nicht gerade zelle Rutschona Sapochatki. Ja, mir ein krassene Foto, Jule, das ist Trabantum, na Dore, Geschirrstern, Schneider, Wurst, das ist auch ein Sapochatki-Bulli. Da ist ein Oproge, wie ich denke, hin und kann ich das neue Oproge, Trabant, na Dore, Beton, Dore, Sade, Dreuerne, Rota, Giovanna, dann bin ich auch ein Sapochatki.
3: Ja, sind Sam, so sehr Samostatni, da bin ich mein Julki Son. Ein Trabant, die Treppe bau, tun sie erst über Sam Wobsterrad, so wie am moje Postuschauer, Postkicic, moim Kupzam, hasim Kojaki Reparbar, da bin ich nur zelle Brenni, Djuo Spotschatk.
2: A da bin ich, Djuo, ich weiß nicht, dass ich da dohlen noch da, du musst mir wirklich über Projekt Rat des Kreises, der Projekt ist durchs Bundes, ne, da dohlen noch ich, was ist mir da gehen, ich da Chinic, a potom jest to dalej wujwa, no, muss man nicht go, pola kuchnio, z tej zelle modernich kuchniach, a przymni leży, jo, tisch jena zedla, gaś tu to denne, nais gire zapoczeli, to je, hej, to je Adwai, ulkost, a tam je, widzi na przykład to drinnike nie jest na kuchni, ale to są też mobiliarki się narysowane, a to nic z komputerem, ale szczęście z ruką malowane. I oto tak, za początku tej było, zaś tu oprawdzie szli kupcami, a z nimi malowali tą kuchnię.
3: Musimy tak rzec tyle papieru, milimetrowskie papierki, a z mozy z wojnikom, a dyrkumiom te kuchnie rysowali najpierw linki a dibo jen mio potom jen bobas woe woto pomie to te tak meno ne CD rysoval z ruku na jen biopapierku predrat mu tu komputerski program dostali a užič moli z puto še z ruku činili.
2: A dženca šo CD v komputeru, ale tede poproče s barbenčka mi vidíte špundu ano s brunem ano tam bude, kdež bude stav te kamore, teke svetlo, žoto, brune, čirovane se brunska poproče, kaj ešte potom dobi tiš požiš upadač. A to však je potom tiež dživo, z tých rysovánku, keď vo máte z ruku namalované, to potom tiež přesadiť v tej rumnosti, to zaujšte aj trošku komplikovaný, čo jo, ale inak prejene dženca digitálne jednoduchšie, potom tie míre si tiež zase vondáč, že môže jen to pohľadne zatváriť. Abo nie je ten digitálny svet, potom tá úlka lepšina bola v tom?
3: To však už skúšať, jo. Úlka lepšina, jo, za jen tak menované špajkomédium, a všetko zase môže tam zapšímť, a si ništo von skoku putač, nikotre miere, kýž sú trebne, a kontrolovač.
2: Kaž prajene, od džive desač, potom džive los ze zdživom, a to, kaž prajene, přes celé let desatky. To je to prašené, što je také doživivé, to mi je nová uky kuchna, je jen druhé zadvilo, je jen mi v osobných hoští v svojich kuchniach, aber dišem sa prezentoval, što z čoho doživivé, tých cia po let desatkách, tak môžem to rec.
3: Ja, veľa, zadvilo som sa týmu, musíme dovolu boli, a telefon klinka, a šinže na cuza in cuza voz, pola vas v bokne je na autosti v zavodže, v obkodže. A ja sem se musel tu, da sem je neke knore meč. Sem zazvonil na sobodževača, pola nas, ki še dubo je bodli, a tu mreče to trehi. Tam jo je na auto vam do obkoda zajevo.
2: Tam auto kuhni stoj.
3: Jene auto kuchni ste, tak rec.
2: Tak môže to rec. A jedna skýra, tam bym nemáš a mierne dole poliace. Rune, když im všetko začali, když im samostatného.
3: Môž mu nedom domu jeli.
2: Aj tak sa môže to predstaviť. Ale kaž prajene, cia poli desatky a poli jen mu, ja neviem, stano vodechne, když im to do mladých rukov všepoda. A Michal Kubič, dženca ráno zno rečal s nami, to je tu následník od Křesťana Šnajdora. Ja jen dole za tým pýtal, jo, so nešto, hej, kaj jen tako následníka namáka. To je vizu tých všetci češi, jen ta cítiš to do rukov dať, když jen ty snano sám praj, ok, to sú te pravo ruky za to.
3: Najlepšie tla, ja všetce, když jen od svojbu niko namáka, když do nejako následníka, ale moje děti a nučky, te sú zastarané, a inejšie plány maja, a sú mieli. A da sem se doba musel činč, da sem zaje došt, sem započal, hizo še 5 letami, snano bo to nihto še uzač mo, kiš pol na nas znohižo dževe. když se uznaje a potom se to přispěju. A to je Michal Bo. A to jsem ještě 5 let tam jsem se prašal. A jsem to přispěl. A unáhle pravil. A potom jsme započeli 2,5, skoro 3 let do přijotvač.
2: To však je tež dživo, to robím sa tež zadživať, že tých celých procesov, čo štež aktách a k tomu sú šiatí celo staviť, nebo vidíme tež tu, kaž pánu mače, takú malku kroniku je ráno obraz, přepodač a to byše potom loni od januára Michal Kubic převzal tuto šnajdrec tvarené kuchnu, ale nic jenom kuchnu, kaž tež praxe, tak než to tvaríče viace, čo štež sú také typické mobiliárske vece. Ale to sú jenom niekedy niekotre vece ze staviznou a opravdu, že tu tá kronika je tak tlustá. Ja som videl z Lutopča, přetvor domu, potom prine západné auto, také niečo, přetvor tu v Vulke Dubrave, ktoré ešte bol paralelne, kde sú to a dále kuchne poskyčili. A to čo sú oni doživili v tých len desátkach a niekto, kaž prine sa přepadlo domov od ich rukov. A môže, to môže ešte niekto odpočneť. Kus pomáč, tak je, od kšeštana Šnajdara, zašte kus tú sobu pomá v Vulke Dubrave. Ale potom môže to, kaž prine dať do rukov, kýž to budú dále vešte. A što ište všetko tu čina, v pince bez druhým, potom rečíme Božišo.
0: Beno Šota je dženca do staviznou pokuknou závoda, kotrž kuchne tvári ve Vulke Dubravie.
1: Serbský rozvoz popuču live na Sčelaku.

0: Pečminčino, du hast mich hier.
1: Nábožné slovo.
0: Mađanca Jana Markova z Nového Vusča.
2: Od farja, ktorý se jara vážu, svišach raz zadživajom na Ukrajine. Za postne časem si předazal za tam, kde so vo druhých riči a suđi stajne dobro svoje za Božu. A kde pozdíš o sodových, zodre to snano odpoveduje znatemu, ale nám přiušim cúzemu žádaniu, lubuj svojich nepřečelov, abo modli sa za tých, kot si štebe přesčuja. Štú z nás je k tomu kmane? Netvrdži nimale kujžde, zo je svet dženca kouhotne, zo sú ľudžo džen a voľvorniši, zo sú rozmove a diskusie, dále a bole jire. Nebe nám snad štivo spýtač, tomu so uvinič. Je dovolový čas a máme trochu viac míra hačevak, tež nás všetný džen honí a napína. Popšime si vokomik druhému kutne připosluchač, jemu posmiek dárič a nám trochu viac vulkomyslnosti. Snáno je to cúzem napřečo lohšo. Snáč to v dovolu celé jednoho raz pýtame. A po nauroče zamožeme to tež napřečo susedam, kolegam a druhým. Kneže, ščince mi grad pokoja a mira. Zoboch lubuval, že so hýdža, zoboch vodaval, že so kšiuža, zoboch viazal, že so vádža, zoboch viernosť rečal, že so mila. Zoboch svetvo zasvedčil, že je čma.
0: Nábožné svoje k nejma dženca na dogu a zamovitosti páčonské vosady Jadviga Markova z Nového Vusča. Jana Markova.

0: Česač menšinu do napoči většiche.
1: Policia z G.
2: Nevedro je čera večer vo sebe hornim kraju zakadžavo, jacero štome je povalivo a druhý bych ju nakvilne povodžene. Kaž Vukovanska centrála zžili je v Habrachčicach štom na domske panu v vodových Hendrichecach na Milinovod. Dalšie čežišťo nevedra bie končí na vokovo Mužakova a bieve je vode. V Mužakove je štom na parkované auto padnil, zraniu pak so niče nichtu neje. Na ležonosti firmy blízko Budišina sú paduši pokradnili jace hač 60 kaščikov s prôznymi plastovými blešemi a 200 posta dalších blešov. Škoda padústva a zadobyvania dohromade 60 eur. A v Voslinku je punželu poponiu 25-letná s autom z nezbožíva, najskere by so přejára na displej v auče koncentrovala a kšivicu skomžíva. Je to, što ma zajeva a auto so překulí. Žona so zraní, auto do běhu odvlec, škoda 5 a 30 tisíc euro.

0: Spet menšino, da ne bo živečih je.
1: Čehodla? Kak? Što? Lexia, praši so.
2: Če mam netk adresu napisač, prytku napravo. A što napisam zade?
3: Na zadni bok tam, če si pisamne postru do lista tyknu a jun zalepiu, napisaš horeka svoju adresu. Znajmenša so to husto tak čini. A, der je.
1: Vitaj, taj.
4: Vitaj, Lexio.
1: Dobi taj dženca išče na poštu?
2: Dys mi u listovu wopelku popisanu moe z golesom napoštujeć, hej?
3: Máš ta listo znamku? Tu trebaš, herak list na pošče zcela nepšuzaja.
2: Máš ty jednu za mnie?
3: Kupi moju na pošče. Tam list váža a ti potom praja, kotru trebaš.
2: Ja so zcela nevuznaju, Lexio.
1: Nevadzi tady jo. To dženca išče nešto navukneš.
2: Jak da su tute listove znamky nastali, Lexio? Môžeš k tomu nešto riec?
1: Rade, haj. Listová znamka nie je ničo druhé, hač do pokaz, zo je od posła lista poto zapłaciu. Poto reka płaciznu za transport lista. Nie dobie to hinak. To dobie się przyjmo poto zapłacić. Potem zo so strony ličachu a zdalenosť trochu vaše.
3: To ryka, že sú poštovníci do listov ladali, že bychu strony ličili?
2: Strony ličili? A snáno tešče čítali? Ne, to ja nebecu, že poštovníci do mojho lista ladaja.
1: Tedy nebie druhé je možnosťe. Tuž to ľuďom sa tak díše, kajž tebi tady jo?
3: Aha, až tu je potom voko ruška přišu a to zmenil?
1: Jenželčan Rowland Hill. Vun je namietoval, zo miel so po celej jenželskej jednotný poplatk zaviesť, odvisný od váhy lista. Mimo to je namietoval, zo ma portu přeco odposla plačiť.
2: A ako dopokaz za zaplačené portu dostachu obrázk abo cedlku, iž zlepíšu na list, abo?
1: Tak to bie tady jo. Tym bokomiku bie listowa znamka zrodzena. W liecie 1840. Na pryniej bie Queen Victoria widzieć. Tedyša kralona jędzielskie.
3: A kajke by to niemskie?
1: W niemskiej zawiedzieću listowe znamki 1840.
2: Na maminych listach tak riane pisan w obrazki, jako listowe znamki husto nie widziu.
1: Masz prawie. Dženca je džejn a menie listových znamkov. Ráde užíva sa barcode za to.
2: Aha!
3: Nádiomne sa rozpusvanie listov a poštových kátkov v obkova.
1: Tým dybku smieme byť čipní, kak sa to dále uvíva. Dánskej je státna pošta svoje poštové kaštiky otvariva a s roznošovaním listov přestava. Dokelž sa všetko viacej digitálne rozesčele.
3: Vopravdže?
2: Josefina, pojď, to by můj na poštu.

0: Srpski rozvoz po puču live na Sčelaku.
1: Kachle, plata sa praženi mjasa, bo váha, kiš je dživové pvonine zatvarena, došo miestem za kuchne dava. Také sú menujúce viace, hače než stvá za varenie. V kuchni sú mnoze najdlie, když sú doma. Tu iš nezadživa, so tam tiež veľa nové techniky zatvaria. To žada sa tiež přidatné znajomostče. Beno, při tebi je netko Štefan Cíš, kiš kuchne reparuje, miestem tiež dosadu samo s laptopom.
2: A tu laptop, tu rune stejí, například. Dobře se přece, co pohodě, já to nebu viděl, já stejí tu při také pokanské mašiny a tu černý displej, však noze doma mají, když to pan hoka stojí temperatura, abo kako ráze so verči nutská to. Tam je to, co vidí, ale jenom ruškujo, na to je to také připínené, taky malý nástroj, dobře, 2x3 cm se nám přece černý a tu není jenom žrontek, nebo kato jo?
3: To je s takým srebakom, tu jsou při sreba. A on je to přes tak jmenovanou světový signál, co to zjázal s komputerom.
2: A to je někdy vidí, jo, máš taky program, no, jo, na komputeru a tam je může potom hladat, no, vyzor na jednu boku, začal pokazat někdy zmyk, no, je například vidí, jo, F108 a cicie, abo F110, taky než to, tak může se jen dívat a zjistit, že to tu nefunguje. To říká, to není všetce tak, že nedom se šrubovákom dojče na mašinu dron, ale zvětša po tu těch moderných mašinu jen, bo on tom týž laptop může přiteknit a snadno tak zvěštit, že to nefunguje.
3: Jako prvně je, že po nás se stane, že kupc zauva a právě jaký problém, on má s jeho pokanské mašinu nebo se s jeho kachlemi, nebo tak. To je za nás první dip, kdo mu tam právě rozlišamo, že to může být. No? Te zmyki, ktoré sa pokazajú, potom tá mašina pokazá, te nám praja, že ja dobu započeť pýtať. Pane, ja tam šiedu hin a ten dip si obladám a jeli ja niečo nezvyšu, potom ja si sám komputer a to bolo rozrysám, kaký zmyk tam je.
2: A to potom, keď spájene tu, stejí ten komputer horka na mašine, že z kábel je přičinené a potom to hučí, tu ten zmyk jeli, sva je nie, keď spájene to robí, jen by to potom celé dokladne ládač. Prašené, to je netke celé moderná technika, ale tež, neko si praja, ach, ja mám jednu kuchnu, ale ja som si kešku kúpil, keď je 10-15 let stará, tam je na kuchna nutská, ja budu ráde dal si přetvarič, mojla ty přestajč, sem do jedno druhého rúma, kaž tiež kúli. Fronte u obdivača, tak je nešto to, vete iš činiče, tam mi ostano tiež lepe sa na vás obočiť, abo?
3: Haj, na kojiš pát, dokež mu máme tie programy, s ktorým my tiež plánujeme na cí dimenzióne, ale tak mu môžeme prajíť, kajký boh tu rytí kamobo, što boh sa najročo hoďovo na kajký miestno stajíč, a potom mu môžeme prajíť, to sú údaní, že mu to přetvaríme, než to modernizujeme, alebo hače jen praj snadno bo lepe bolo dacu asi novú kuchnu nutstajč, že jen to tu inčí.
2: A potom tiež to vecka napríklad za také fronte, no, sme preto rune videli pince, ja som mence, kolega rune obdivoval, drevené fronte, úplne tiež praktice, když máte starú kuchnu, když má riane drevené fronte, pojevaš inže do pince a potom hodú obdivované, že potom zase tie riane upadajú, že môžem tie tajky niečo zase užívať, alebo?
3: Zdieľa, hej. To mu ešte činíme, takéž nám je vážne, že náš kúpc alebo náš přečel alebo štúšte špeco nám činže a si dá poradžovač na jednu kuchnu spokojom. Ja, on dobí s ním živé beč, on chce jednu kuchnu mieť za 25 let dlho snáno a to sa dobí jom ľúbiť a mu to chcem jom zmožniť.
2: A zobejene trošku dimenzie mi o takej kuchne. Máme tu netko napríklad za nami takú kuchnu, když máš vizor, te kachle, môžeš váriť, môžeš opvokovať z ruku, môžeš tiež do kamera si kôčak zatváriť. Zobeš mi o dimenziu, to je taká mauká kuchna. Ja opravil, hej, to je ta jedna fronta, je 3 metra dlho, potom 1,5 metra a ešte raz 2 metra. Tam máš všetko nutské, to sú netko napríklad te kamere, 5000 euro, so máte dimenziu a potom vieso, přijdu tuto elektronické nástroje k tomu. Jara Šelanko vieso, tiež odvisne, što chceš mieť, kak moderne, alebo keľko funkciu chceš mieť s sebou zapšiatech ve tutech mašinách. Tam je opravde šo možné, môžeš si všetko upetať. Ja som rune byl ešte skváča a videl, teko veľa přímadu, To najskere za to znači, jenoš trebaš hodinu, zobo si pravo přijímat a hupota, o kterých si potom přišrubuješ na fašky a na kamore. Tyž celé zajímá, jo, máš například také ty hupare odalaka, kaj ze skože, opravdu tak napodobněné na boku, zo je to šité, so přijímne tyž tak jara přijomne, to je najskere rune tun aktuálny trend a to jsem ja tyž zóni po vás trendy ve kuchni. Se te pravi, Štefano, to je rude horšáčpala auto, to je celé spěšné.
3: Hej, úplne tak, že so te fronte a te barbu sa minia lieto v oblieto. No, pšin do tomu niekotre zase zminia a to je pon druhý týtum problém, když jen jednu staršiu kuchnu chce modernizovať. Kajke barbu, kajku haptiku, štrika, kaj sa nešto pšime, to je celý rozrysač, tu vec, to je ťažko rude.
2: Dokýž doby, keď špráne potom 25 a 20 let, tá kuchna je jenom zbožená činič. Tež také nároky k tomu súšia takým ľuďom, keď kuchne reparuje, keď kuchne tvária, trošku blíder, keď sme prajeli, potom tež úšiknosť, dokoľko elektriky, taký laptop, to byš tež stajný raz poslúžovať, nic preústa, ale tež to k tomu súša. Jara, mnohostronské dživo to je a ja tež pytnú také trošku drude v osebi te úžadané, když máš tú kuchnu předpodat, alebo byš tam nešto reálne z toho činič. To robíš kreatívne byč a potom tež sa nádže, že sa všetko tak poradí, kajž si to myslí. Vútrolo Jack tu, co som ja denca jen malé dolat dostal tu, kak taká kuchna nastane, što k tomu súša a što ona miestem všetko môže, taká kuchna, što je šo možno, ale kaž prane, to je celé spiešne, snanozno kletu, celé hinakupada.
1: Modernu kuchňu abo snanú svoju starú zaso fit činič. V tým je dženca Beno Šota s fachúcami rečov. Vídia a fóta te namakáče na našej internetovej strone a viezo tiež na kanálach sociálnych médiách. Abo poľadajte jednore raz do vašej app MDR Serbia.
0: Serbský rozvoz popuču live na Sčelaku.

Kotka Potsi Bedel Gnadževečje, a buč vitana Vužica, to šako prejme vam ti štupala nas nasčela kukujšte rano, ale to ti še enoš takrat svišiče, jeli pola vas doma radio funguje, a s tem pola dneme raz do nahajastva, nevim, do smerđacije, do piskec, do vaska, do rožanta, tež do rajbic, do smičkec, Hej, šuče tam, vokom ikne milina nenže, respektivne zdjela jenoš jednotlivih domjacnostčah nic v Ralbicach, napšikvat potrihi to 144 domjacnostčo, v Smerđaci 77, a v Smečkecach jenoš 12, respektivne potom išče raz 80 cele rozdjelne potajkim. Ne potrihi to šitke domjacnostča, ali jenoš jednotlive čeho tla, tu kvilu tute mylenje z milinu dava, to nam nisu muli rec v zavodže Sachsen Energie, dokvadniše informacije potajkim vokom ikne išče k tomu nimamme. Nitko pak přinžeme k našim pokyvam, ja sa nádžiam zo tých odpovedných sach nás nitko přes livestream svišiče z najmenša. Dženca, môžete so vobdželič na celé vosebitým poskytku menujúce na kynie pod húvom nevijom, dajky maja dženca čornom gomcu krabatovým vynie. Dženca večer 9. pokazá so film Terapie für Wikinger, samsným času júce potom Das Kanu des Manitu a piatk LOL 2.0. Čvonojo domovinske skupine Pančice Kuko moža so dženca hišče přizivič na skupinsku jizbu. Tuta pači za čvonu skupine 5.30 euro, za všetkých dalších 5.70 euro. V Smolerec knihani predstaví so juce večer nova kniha, je to premiera knihy Dutkania od Milana Rabala. Milan Rabal venuje so tam basniach svojim koreňam a svojemu rodnemu miestu, serbským basnikam a serbským molarce Hanse Krautzec, svojim doživeniam ve Užice a svojemu počahy k ní, dotkaniam tajkoho a hinajšoho rázu potekim. Český basnik, spisovateľ a prevožoval bydlí a skutkuje ve Varnočicach a je 12 basnických zbierkov a knihov vozivil. A jemu je so tež, že mu to domovine spoštilo. Juce potekim knižna premiera z Milanom Rabalom na povosmich Smolerec knihani. Tež lice zaso proša biosférovým rezervačo Honio Vužiske Hola a Haty v Stroži na kinovečer v Liču. Kreni dajky je pjat kvečer vosemich s filmom Ganzer halber Bruder. Česač menšinou, dođe već istemje.

0: Raz, dva, tři. Žižík Radio. Ahoj, Javaš. Žižík Sebastro.
1: Vrcavského programa.
2: Ľubí Žižík, oblikáš sa také rád rednú drastu a obživuješ sa rád ve špígelu, ve glietavce. Dajú také miaze zvieretami tak, ak jelgin na svoju rednosť gledajú, ak sú jelgin marne. Taká je kokoš Katarína. Přitom pak převíži vesebné pásle. Súchaj šo.
3: Kokoš Katarína. Kokoš Katarína je riedna kokoš. Nejskierej samo nejriednejša u paprotových na dverie. A kokoš Katarína je pilna kokoš. Všedne niaso riedne brúne jajo a povie, že je to šeknem drugim kokošam ze svojim vesebnym głosom. Žinca pak nie je kokoš Katarína hišči svojo jajo zniasva. Žinca gade notne do mesta, aby sebe kupiva nové škernicky. Miaze kokošami ga se hulicujo, až co jadno kurietko se ženiš. Za taki svežen treba samo kokoš Katarína nové škernicky. A napšaudu na barlínskej droze předavajú riedne kokošine škernicky. Kokoš Katarína jo se južo rozsuživa.
4: Tožte sebe kupim, jo, tožte, de je to byš. Zavisče mi te druge kokoši obživuju, gaž se takih vesebnih škernickak vrošim na paprotojc dver,
3: Božko, pak dej se kokoš Katarína čošku do skrničku nuskaš, dokulaš su je kokošecu kšocenku přemauche.
4: No, kto chce byš rydny, ten dej teke mit spičku šerpješ.
3: Kokoš Katarína udajo se na drogu domoj. Te rydne cervene škernicky pak ju viecej šišče, ako jo se to mysliva.
4: Pak, pak, pak, pak, ach, to teke išči. Musím ga zauca sa doma byš. Nesom išči žinca išne jajo zniasla, pak. Pak, pak, co bužo burik jan groniš, gaž to umarkujo. Gaž pak dali ta kromiejom treba myšči dvujcicko. Nejlepe bužo, až z nekým sobu poježom. Pak, pak.
3: A južo stoj kokoš Katarína přidroze a žarže svej škropate palc do pevieča. S tým, co pokazaš, až caka na niekogo, ketaryši sobu vzejo. A netrajo zevšim dvujko, ako veľké svetlomedré auto hustaňo.
5: No, knini, žoga což v takých riednych, cievených škornickách.
4: Pak, pak, domoj, nani spíšný domoj. Som sebe kúpila nové škernicky. Pak, pak, pak.
5: Vížim, vížim. Nám dušu riedne.
4: Jo, a přitom som se pičku opezdžila, nie to musím majsne domoj, veka ještě šo do mého smíra, pok.
5: Se vie, rydna kokoška, se vie, až to getujom.
3: Šofér svetvo medrega auta jo zazdaš im nagledne knies. Z velikeju svinsneju brilu sejži zavežidom a na rukoma mači nie. Samo stery perščenie.
5: A žo, jo tvojo doma, mora knižnicka, jo liš a smijom so pšašaš.
4: Na dverje, na rednem cistem dverje. Sme tam žaseš sočov, a sme šikne pilne kokoš pak.
5: A redne zrosčone, ako vižim. Byt křídliškami chová se závisče riedny kus kokošinego mesa.
4: Pak, co to ulicu jašo knis, knis, nekvamu aša pšelic riedne auto, to groni demnotne, pak, mi byla špatne, neskere som se přejedla, mi byla samoviegin špatne, a ustaň šo, aby mogla pak.
5: Na, bytom gledaj, až byłaš jesno zase lepie. Tam, při krycku ustaňom, ale chvataj, dvojko nebužom, cakáš.
3: Jano, dere ľube Žiši, až jo kokoš Katarína hešči zauca sa upytnúva, až jo zaliezva do paslov. Ten nagledný šofér gajo byl knies Velk. Zvestosču by ven kokoš Katarínu pesval do kokošeného nebia. A kokoš Katarína nikula viecej nebe v svojich nových cervených škernickách dognava na domacný dver. Tam teke viecej nebe všedne pilne dalej svejo jajo zňasva.
4: Tak som Jan Megua tak upabiš. Naša kokošina mama ga nas přeci napomina, až nesmio me nikomu do auta zaliz.
3: Jano dere, až jo kokoš Katarína veľkoju v sliednem oko gnušu ubiegnula. A v přichože se zaujesče nikomu viecej do auta nesednio. Zľubione.
2: Jo. Nesmijeme nikomu do auta zalješć, to sme žince uknuli, a to je zlubjone, nicka, žiši, šiknem kokoškam, vam, ljubi žiši, žicim šošaredne feriju v žen, a až to vičeko, dalšne zvjerece šojnko, viče na vas caka.

Ja, a v našej muzice Tyženia vás převožujeme ten raz ve vašom dovolu. Česká band Knácký svýši žínca domovnický dovol, doma gajoteke nejredný. Všakno za sobou veste již jadnorie sled k familii do staré znaté okoliny. Stará znata okolina, to je za band Morava.